0: Rád priznám, da ste na ta pravi frekvenci.
1: Ta pravi radio za ta pravi ljudi.